Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

nastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolí.

tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ne, ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc. Že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je. Podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko? Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác. Brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějaký čůlisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za ponk. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo žlápkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk, smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás prýroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás obléká do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat kone.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než přátelství.

0: proklínám věk svůj.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju

bože. Náš odvětu toulá se po vlacích a zpívá na pravách.

take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, to the flow now, ooh.

jenom se dívali, jenom se dívali. Že už je chlapeček chycen na obelstěn, v té bílé zástěře kolem krku.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

oči se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy, co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, řem nad hlavou.

svůj malý grál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

středá, kde by ze všech stran stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá od nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím,

0: Pane Horníček, vy jste nám vyprávěl o tom, jak vás filmaři přinutili sednout na koně. Ale já vás viděla ve filmu jezdit na traktoru.
1: To nemůžete vypamatovat. Jo? To už je dávno. To, ano, já jsem jezdil na traktoru. Ve filmu Kam černé vůže. A dokonce jsem couval. Ovšem to bylo filmovaný v obráceně, takže já jezdil dopředu. A to bylo točený v obráceně, takže tam například já jdu kolem psí boudy a ten pes zacouvá přede mnou. A to bylo taky točený v obráceně, že toho psa vyvolali z boudy a filmovali to v obráceně, takže on jako zaběh takhle přede mnou. Jo. A to vzpomínám na to s hrůzou, protože to bylo opravdu peklo. Ale co na traktoru? Já jsem byl filmaři donucen vsednout na motocykl. To byl daleko horší zážitek. To přišel režisér Brinich a že prý má pro mě roli faráře. Já jsem hned říkal, to není možný, já nemůžu dát faráře. To nám Vatikán vyhlásí válku. A on říkal, ne, to pro takovej moderní farář, který střílí lukem a sám si zařizuje anténu televizní a sám si v kostele zařídil mikrofon a amplion. Jakový technický typ faráře a jezdí na motorce. A to mě nachytal, protože já byl tehdy začátečník řidič a pyšnej, nafoukaný jako každý začátečník s řidičákem v kapse, tak jsem si říkal, fajn, budu jezdit na motocyklu. Těšil jsem se na to a oni říkali, ovšem pozor, bude to 500. A já jsem říkal, číslo mě nezajímá. To... No to... Já jsem skutečně v té době byl takový řidič, že když se mě ptali, jaký má můj vůz v obsah, tak jsem říkal, 4 lidi pohodl. Tak prostě mě přivezli, točilo se to v Říčkách, v Orlických horách, k motocyklu a já poprvé v životě viděl, co to je 500. Já to netušil. To tady začíná řídítko a tady končí druhý někde. Že? Ale naštěstí to mělo takový ten přívěsný vozej, tak jsem si říkal, fajn, bude to stabilní, nezvrhne se do se mnou, to bude výborný. A tak mě vysvětlili takový ty základní věci. Tam byl instruktor, který měl za mě jezdit ty scény, kdy není poznat, kdo to jede v celku. Brejle, kapucu, že takovou tu kuklu, kombinézu jsem měl na zim až ke krku. A ten měl za mě jezdit takový ty celkový pohledy. To byl řidič, voják, profesionál, tedy jaksi instruktor. A ten mě řekl, podívejte se, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pustíte spojku, pomalu přidáte plyn a jedete, že jo? Já jsem ještě říkal, co mě to vykládáte za blbosti, člověče? Vždyť jsem řidič. Tak Hergo, tyhle věci přece vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn. Tak já to nevěděl na motocyklu. Tak on mi to vysvětlil, kde jsou tyhle ty věci. Já jsem na to sedl, tedy takhle, že? A teď jsem pomalu pustil spojku, pomalu přidal plyn. Vyrazilo to se mnou. No jel jsem, ten voják seděl vedle mě v tom přívěsném vozejku. Ujeli jsme takových 5 metrů, i s náma to vylítlo ze silnice a dolů po lukách jsme jeli. A já jenom vím, že on stál v té lodičce a to pustil, ty řidi. Protože po lukách nejezdím, zásadně. Tak já pustil ty řidítka, on stál v té lodičce, držel je, točil to taky na stranu, no zastavil to o něco. A vyvezli jsme to nahoru a on povídá, já jsem vám neřekl, že ta loďka tomu dává švunk stranou, vy když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Já jsem říkal, no a to jste mě právě neřekl. Tak nasedat a jede. Tak jsem si namířil tam, tudíž jsem řídil tam a vletěli jsme do sochy svatýho Sebastiána tam. To byl druhý pokus. Ke třetímu pokusu přijeli 2 příslušníci bezpečnosti, instruktor z Rychnova nad Kněžnou, který vedle mě běžel takhle dvě. Jenže já ho předjel a vletěl jsem do Švestky. Tak to byl třetí pokus, třetí malé, tak další pokus je režisér zakázal a všecko se řešilo střihem, čili já, třeba je scéna, to je, naštěstí už to nehraju, vycházím z fary, dávám si brejle, že jo, tam stojí motocykl, puštěný motor, já na něj nasedám, ovšem to mě museli přísat, že se to nerozumím. Dosednu, sám na řídítka, střih a to, co odjíždí od kamery, už je ten voják. Čili v tom filmu všecko, co jezdí, tak je ten voják. Všecko. Pardon, kromě jedné scény, jedinou scénu jedu já. Ano, tam je scéna, kdy jedu do vršku přímo proti kameře takhle, vezu Tvrzníkovou, ta hrála učitelku, jedeme a míjím kameru a jedu takhle do vršku dál. To je jediná scéna, kterou jedu sám. Ovšem, to mě 20 chlapů táhne na laně.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

však pak od ní vojenský známky, špinavý od hlíny za spoustu let. Zjetralou látku na zbytku fotky, neznámou adresu viděl jsem hned. Na plážích Francie, kousek

babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu, jsem přeci správnej Čech, beru to v postavu. Na plážích Francie, kousek

Karpacích podávám všechny ty vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.
2: Well, as long as there's a truck, I won't forget. Korea and Operation X.
3: I won't forget the year of 54. I drove a truck in that Korean War. Hauling GIs to the front, then back. In a truck they called a deuce and a half.

Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Sem. Sto roků kopal. Kopal. Tuli. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Sto roků však těžil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masé. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý palác. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že po mně to rozdrhá dneska.

Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řady?

rozděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je vše.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

0: Pancéřová dočka je můj vysněný vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

jenom tak pod spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh, každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

se mává. A ten druhý zasnou už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

vez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Některé dopravní podniky přes léto mění režim. U klimatizovaných vozidel bude v letních měsících zachováno otevírání dveří na znamení. Pomáhá to udržet příjemnější teplotu uvnitř vozu. Odjezdy ostravských tramvají se už brzy nedozvíte z papírových jízdních řádů, ale pouze z elektronických obrazovek. Dopravní podnik Ostrava jimi do konce roku vybaví všechny tramvajové zastávky ve městě. Teď do světa. Společnost Apple totiž oznámila výrazné zdražení svých výrobků. Celosvětově zdraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Příčinou je nedostatek čipů. Ostatní značky kategorie nejmenších osobních aut opouštějí. Fiat ale začíná prodávat mini auto Topolino. Je ještě o více než metr kratší než model Fiat 500. To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré ráno, vyspinkáno. Tak možná ano, možná ne. Každopádně 8 hodin, 7 minut, sobota, 4. července. A pokud jste museli vstávat brzy jako já, pojďme si to ráno užít. Za celé Country Radio a vás a zdraví Jitka Koutná. Je sobota, 4. července, první víkend v měsíci, svátek má Prokop. Zdravíme, přejeme všechno nejlepší, přejeme hezký den. Hezký den bude, proč by nebyl? Otázka. A nejen proto, že tento víkend je tedy první v měsíci a to znamená, že bude plný písniček na přání, jak velí už tradice na Country Radio. Takže dá se volat 210 323 333, udělejte si radost, vyberte si písničku, pokud ji budu mít, z 99%, ano, moc ráda zahraju. A nebo na vás čeká SMS brána, takové technikálie na úvod tedy, číslo má 720 00 11 11, a nebo zkuste útok přes studio@countryradio.cz, prostě dnes to tedy bude na Country Radio. Mejdan. Hezký den.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zdá se, že víkend plný písniček na přání rozjedeme ve velkém, protože jste opravdu z hůru a voláte. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David.
1: Ahoj, já Davide. No moc zdravím. Davídku, jakou dáme písničku takhle na rozjezd ráno? Pro koho?
2: Takže bude to jenom pro vás do studia a je to Boslavla Bobka ve tmě dál 600.
1: Tak to si zlatý kluk, taky bude pro tebe samozřejmě. A je to moc hezký výběr.
2: Jo.
1: Tak začaly ti prázdniny zřejmě.
2: Jo, jo. Začali,
1: tak ať máš hezký počasí a hodně zážitků. Písnička za kolinku, jo? Ahoj.
2: Jo, jo. Nasalou.
1: No a co budeme hrát potom? Ahoj, ahoj, milé Kanthe Radio. Zahraj prosím tě od Honzy Vyčítala, Řidič tvrdej chleba má. Díky moc, zdraví Jirka, za chvilku.

Dobré ráno, příjemné vstávání, hraje vám Country Radio. Teď je 8 hodin 17 minut, úplně v klídku, v pohodě. Udělejte si čaj, kávu, nebo co je libo, nachystejte snídaní, nebo jen tak relaxujte, anebo ať vám jde práce od ruky, pokud už jste se do něčeho pustili. No a k tomu vám Country Radio bude hrát písničky, které vy máte tedy hodně rádi, máme totiž víkend písniček na přání. Takže já teď přečtu za sebou 3 SMSky, které už dorazily, považte už od 6 hodiny raní, mi tady chodí pošta. No a vy v pohodě přemýšlejte, jestli byste si taky chtěli nechat zahrát. SMS brána má číslo 720 00 11 11, tak ji můžete využít. Nebo za chvilku si zavoláme 210 323 333, nebo pište na mail, pokud jste třeba teď u počítače studio@contreradio.cz. Tak těším se na vaše hudební přání. No a co budeme hrát? Dobré ráno. Chtěl bych si, milé Country Radio, nechat zahrát písničku Nad člověk od folk týmu. Moc děkuju, zdravím z Ostravy, Kuba. Dobré ráno, Jitko, prosím o písničku Jak ta bílá od skupiny Podobní zvěři. Pro hezký den všem i pro tebe, moc děkuju, zdraví Jirka, taky děkuju moc. No a do třetice SMSka, dobré ráno, do Country Radia. Prosím o písničku Bitva o Karlův most, moc děkuju. Hanka z Havířova, dobré ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, tak možná se na cestu teprve chystáte, 8 hodin 30 minut, teďte opatrně, samozřejmě jako vždycky. Pozor na komunikaci číslo 9 v ulici Borská v České Lípě, tam došlo před chvilinkou k nehodě, probíhá vyšetřování. Vozidlo tvoří překážku, které brání provozu v části vozovky a pozor, pohybují se osoby na vozovce právě v těchto místech. Ulice Borská, Česká Lípa. Je to komunikace číslo 9. Brno tramvaje. Z důvodu rekonstrukce trati je až do konce srpna vyloučena jízda nebo provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci. Trojka bude ukončena ve smyčce Rakovecká, náhradní dopravou ve vyloučeném úseku zajišťuje posílená autobusová linka číslo 54.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Zpívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: A to celý den a to celou neděli, to by bylo, aby se nedostalo právě na tu vaši písničku. Stačí napsat 720-00-1111 na SMS bránu. Zdravím, Country Radio. Můžete prosím zahrát písničku od Šárky Reskové Borůvková pro všechny, co jsou na 12-hodinové směně. Děkuju, přeju hezký zbytek dne všem, tak je to anonym, ale anonym, který je v práci, tolik o něm víme. Moc zdravíme, písnička za chvilinku. Milé Country Radio, prosím zahrajte písničku Hustej Joe s Michalem Horákem pro všechny, kteří poslouchají Country Radio. Moc děkuju, hezký víkend přeje všem, Téa s rodinou. Michal Horák, Sandra Nováková, Hustej Joe. Tak já myslím, že tahle písnička, ta je hustá.

vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

skutečně on píše právě mě. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré ráno, a co s ním, co s tím číslem? Máme víkend písniček na přání, tak si můžete zavolat a vybrat si písničku, nechat si ji zahrát. Mám tady další SMSky. Dobrý den, prosím, milé Country Radio, zahrajte písničku Karlínský nábřeží. Moc děkuju, posluchačka Iva z Prahy. Ivo, zdravím, písnička za chvilinku. Dobrý den, prosím o písničku PS, mám tě rád, moc děkuju a zdravím všechny posluchače Ela. A kdo pak je na telefonu, Country Radio, písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, to je Renata. Já bych poprosila zahrát písničku od...
1: No, od koho?
2: Nebo no, pro taťku k 80. narozeninám.
1: Ano.
2: Od Nedvěda, Valčík.
1: Valčíček, myslíte, Val... Tak a poslouchá tatínek?
2: Ano, poslouchá.
1: No tak moc ho zdravíme.
2: Máme vaše rádio opuštěné.
1: Moc ho zdravíme a krásné narozeniny. Hlavně hodně zdraví a tady v podstatě je písnička, při která se dá i tančit, že? Valčíček.
2: Ano,
1: a nebo
2: ano.
1: K poslechu a k hezké
2: ano,
1: oslavě.
2: Ano,
1: hezký den přeju. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Country počasí.
1: Dobré dopoledne. Určitě ještě vzpomínáte na minulý víkend, kdy téměř bylo, místo dokonce bylo 40 stupňů. Tak týden uplynul, jak je to dnes? Dnes, pokud se někam chystáte, po celý den by mělo být spíše větrno, večer na severu a severozápadě déšť. Teploty 22 až 26, na severu kolem 20 a na horách kolem 15 a nemírný severozápadní vítr. V noci teploty 15 až 11, na horách taky kolem 11 stupňů, místy přehánky. Zítra je neděle 5. července, velká oblačnost s přehánkami.
2: Raz, dva, tři, čtyři.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude pravděpodobně ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. No a do letního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed znovu otevírá brány. Až do konce prázdnin nabídne téměř 70 filmů Pohodlné zázemí i promítání za každého počasí. Během léta pak nabídne letní kino každý večer jiný snímek. Objeví se i klasiky jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. Mimozemšťan. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak věřím, že jsem někomu splněla přání, aniž by si psal třeba o LP Ptáčata a o Brontosaury. Písnička Hrá z roku 1987. Tak ještě jednou pěkné dopoledne, 9 hodin, 9 minut, hraje vám Country Radio, zdraví Jitka a začíná v podstatě celý, ano, víkend stále ještě začíná, víkend před námi, určitě máte plno plánů a pokud zůstáváte v blízkosti Country Radia, tak úplně super, protože může zaznít právě ta vaše písnička, nebo ji můžete někomu poslat. Zkrátka, je to tradice, první víkend v měsíci, plný písniček na přání na Country Radio. SMS brána, jenom připomínám, 720 00 11 11, telefon 210 323 333. Bude to hezký den, proč by nebyl, a nejen proto, že je venku hezké počasí a že je první v měsíci a začínají prázdniny. Milé Country Radio a ahoj Jitko, prosím zahraj písničku od 10 k 5 pro všechny, na které se spoléháme, když nám je ouvej, mají naše životy v rukou, děkuju Alex. Prosím o písničku Hoši stará pacifická pro všechny, kteří poslouchají a pro hezký letní příjemný den, zdraví Jarka, děkujeme a do třetice dobrý den Country Radio. Moje krásná dcerka Tereska slaví 10. narozeniny. Prosím o písničku Buď tři čuníci, nebo Hlídač kráv, anebo Jožin z Bážin, to jsou její oblíbené hity. Moc děkuju a přeju všem nádherný víkend. Táta Tom, krásně napsáno, Teresko, co říkáš, tak taky přejeme krásné narozeniny. Všechno nejlepší, no a tady je jeden z tvých velkých hitů.

5 dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči, utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, to se bude od teď zjevovat v tvých snech.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobré dopoledne, jak se máte, co děláte, buď jste v práci, nebo doma, nebo v lese, nebo už vaříte, nebo na nákupu. Každopádně máme tady víkend plný písniček na přání, takže když se zadaří, zkuste zavolat a nebo napsat do písniček na přání. 210 323 333. Zvedám telefon, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eda z Rakov.
1: Moc zdravím, jakou písničku, Edo?
2: No já bych chtěl pro moju manželku.
1: Ano.
2: Od Jitky Vrbové bílou pláž.
1: Bílá pláž, pěkně prohřátá pro vaší paní a pro vás, Edo, hezký den přeju, nashledanou, hezkou sobotu. Máme velkou radost, děkujeme a moc zdravíme, nashledanou.
2: Ahoj.
1: Dobrý den, milé rádio, prosím o můj zvon od Františka Nedvěda pro všechny, kteří poslouchají, moc děkujeme.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré dopoledne, 9.30, za chvilinku další muzika, kterou máte rádi na Country rádiu. Začíná víkend, lidé vyrážejí na výlety do práce. Pozor na nehody. D1 Vyškov, 229. kilometr směr Brno, tam došlo k nehodě. Vozidlo tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Pozor, pohybují se tam lidé na vozovce. 318. Rychnov nad Kněžnou, ulice Dobrovského. Překážka na vozovce z důvodu nehody. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Praha D0 Sjezd Exit 62 směr D1 přímo na křižovatce se srazila dvě auta. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Dobře dojďte.
2: Country Radio.
3: Se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dar.

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

0: tam.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Tak jsem ráda, že už jste vzhůru taky, že voláte. Já už jsem se taky trochu rozehřála. Já jsem totiž přijela zmrzlá z vlaku. Může mi někdo kompetentně vysvětlit, proč v létě v některých tedy vlacích je horko, když je venku horko, a zima, když venku je zima. Tolik, to není ale pro vás dotaz. Kdo pak se dovolal? Dobrý den. Já mám naopak jiný dotaz. Jakou písničku?
3: Charlie u telefonu. Christopherson Magdalene.
2: Ano.
3: My už jsme o tom bavili. Speciálně by to bylo pro bratrovu sedmou vnučku. Narodila se ve čtvrtek. Jmenuje se Mia.
2: No, blaha, přejeme.
3: A byla dlouho čekaná. Tak já z toho mám velikánskou radost, protože Pavlínka si takovou holku zasloužila a Jirka taky. Tak ať nám roste ve zdraví do krásy.
2: My se připojeme, ať se jí na světě líbí a celé rodině hodně zdraví. Písnička za chvilinku. Moc zdravíme, zase někdy naslyšenou.
3: Já děkuju, mějte se v Praze, naschle.
2: A blahopřejeme k holčičce. Dobrý den, milé Kanty Radio. Chtěla o písničku Paní má se má pro Drahušku a Jiřího Janovských od Emičky. Dobře, tak Emičko, písnička za chvilinku. Teď pro malou Míju.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: A teď je na řadě posluchačka Danka, která píše: prosím, milé Country Rádio, zahrajte písničku Můj trak od Bílého tesáka pro všechny kamionáky, kteří tráví víkend na parkovišti. Danka.

0: Tantry počasí.
1: Teploty v noci na zítře kolem 15 až 11 stupňů, zítra je neděle 5. července, čeká nás velká oblačnost a přehánky. Má být oblačno, zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka, na jihozápadě srážky četnější odpoledne a večer na severu čekáme, že srážky budou ubývat. Teploty zítra 20 až 24, na Moravě 26, na jihu na horách 15.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Buďte na sebe opatrní, protože už několikrát zasahovali jihočeští záchranáři u lidí, které uštkl had. Všichni skončili v nemocnice. Zmije člověka aktivně nevyhledává. K uštknutí dochází náhodně, třeba při chůzi ve vysoké trávě, pohybu kolem kamenů, pařezů nebo při manipulaci s hromadami dřeva. V Jihlavě mají novinku a vlastně i důvod k radosti.
2: Nová nádražní budova, moderní nástupiště, podchod, parkoviště, park and ride i propojení vlaků s městskou a regionální dopravou. Jihlava slavnostně otevřela první etapu centrálního dopravního terminálu, který má změnit cestování ve městě i okolí. Cestující nově využívají společnou odjezdovou a příjezdovou halu nebo čekárnu v horním patře, ale i nový podchod. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
1: O turistice teď Honza Navrátil.
3: I letošní prázdniny budou pro hlavní město ve znamení doslova nájezdu turistů. Společnost Prague City Tourism odhaduje, že do metropole během července a srpna přijede 1,6 milionu lidí. Jde o vyšší číslo než loni, kdy do Prahy přijelo 1,5 milionu turistů. Nejčastějšími hosty jsou Češi, Němci a také Američané. Za celý loňský rok do Prahy přijelo 8,6 milionu návštěvníků. Honza Navrátil, Praha.
1: Tolik sobotní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré dopoledne, Robert Křesťan, druhá tráva, kdo to obchází, můj dům. Další otázka, co se dnes děje na mém rádiu, na Kanty rádiu. Máme celý víkend písniček na přání, protože je první víkend měsíci. Dnes je sobota 4. července. Přejeme hezké prázdniny, hezkou dovolenou a pokud musíte do práce nebo chcete do práce, no tak hezkou práci samozřejmě. No a vše si můžete zpestřit písničkou, kterou máte rádi. Stačí napsat na SMS bránu 720 00 11 11. Celý víkend, to znamená x hodin, nebudu se s tím teď počítat, jen vám řeknu, kolik je. 10 hodin, 13 minut za celé Country Radio a vás zdraví Jitka. No a už se díváme z SMSky. Krásné dopoledne, milé Country Radio. Prosím o písničku Otec a syn a přeju všem krásný den a ať se nikdy nikdo nedostane do podobné nebo žádné těžké situace. Děkuju, Jarka. Tak díky za objednávku, Jarko, a taky za to přání. Krásný den, příjemné vysílání, paní Jíťo, tak taky zdravím. Prosíme divadelko v suterénu, tři brouci. Zdravím, raz, dva, tři, ano, jste tady tři. Tak písnička za chvilku. Dobrý den, milé Country Radio. Chtěla bych nechat zahrát mamince, babičce a nastávající prababičce k nedávným narozeninám. A sice písničku Malinka s Pavlem Novákem. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví přeji Kuba, Magda, Katka, Matěj a my taky.

těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu.

0: víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.

na pořád z těch zdí jeden vínkan. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné dopoledne. Tak momentálně můžete ladit hlasivky na medvědy, co medvědy nevědí. Za chvilinku se zaspíváme všichni s Country rádiem. Jinak, co se děje na silnicích? Komunikace číslo 174, Velký Bor, okres Klatovy. Došlo tam k nehodě před chvilinkou, probíhá vyšetřování. Na silnici je překážka, která brání provozu v celé šířce vozovky. Jeďte tam opatrně. Valašské Meziříčí, komunikace číslo 57, ulice Masarykova, okres Vsetín. Nehoda tvoří překážku na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Hezké dopoledne.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Country Radio.
4: Já tím se zastám do Massachusetts.
0: Každý se jednou vrátí.
5: Tak se vracím zpátky.
0: A určitě najde tu správnou cestu.
6: Já tu nejhezčí cestu.
7: A tak dál nosím po kapsách sny mládí.
0: Tam, kde začal a kde chce pokračovat.
8: Byl by svět, volá Bůh.
0: Takhle hraje Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

teroristi nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

hvězdy nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Je to tak vždycky první víkend v měsíci. Dobrý den. Prosím, poprosím o písničku od Valdemara Matušku, Pojď se mnou, lásko má, pre moju milovanou a jedinečnou manželku Stanku, aby se nám krajšie popíjela kávička. Děkujem velmi pěkně, Marián. Moc vás zdravím. Kafe vám asi vystydlo, tak než písničku pustím, to bude za chvilinku, třeba stihnete uvařit novou. Dobrý den, pokud bych si mohl přát písničku, tak byla by to Evelína od Pavlíny Jíšové. Ovšem i takový krajanci s dívkou, jak má být, by rozhodně neurazila. A co Huménečko, náhodní známí, to je taky naprostá pohodovka. Písničku bych přál všem pro dobrou náladu, hezký den a moc děkuju. Josef. Tak pane Josefe, vy jste si vybral, nakonec budu muset vybrat jednu já, ale všechny tři jsou samozřejmě hity. Co hity? Jsou to prostě krásné písničky, které ledaskomu zalezly do srdce, takže za chvilinku jednu vyberu. Dobré ráno, Jitulko a milé Country Radio, prosím, zahraj pro mého milovaného muže a tatínka Kříž svůj Neseme od pana Nohavici k dnešním 51. narozeninám. Moc děkujeme Eva a synek Jenda, přejeme hezký den. My vám přejeme hezký den a oslavencům krásné narozeniny. Každý si nese svoje břímě, to bude ona, to bude ten hudební dárek, Jarek Nohavica.

zpíval, splní se, o čem si sníval, splní se vše, co si kdy chtěl.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zkuste vytočit, pokud byste si přáli písničku na přání. Dobré dopoledne, tady Vojta Milé, Country Radio. Zahrajte prosím písničku od Hobos, Jarní kurýr. Děkuju. Koho máme na telefonu, pěkné dopoledne, písničky na přání, Country Radio.
2: Ahoj, prosím tě, já bych chtěl zahrát všem na katovnu píseň Toulavej.
1: Toulavej? Už to hledám. Kolik vás tam je?
2: Zatím nás tam je... Pět.
1: Tak pro vás, pro všechny, Vojta Kyďák, Tomáško, pěkné dopoledne. Toulavej.
2: Díky.
1: Ahoj.
3: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

0: Antri počasí.
1: V noci má být kolem 15 až kolem 11 stupňů místy přehánky. Zítra je neděle, 5. července, čeká nás velká oblačnost s přehánkami. Má být oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřka. Na jihozápadě srážky četnější až odpoledne a večer, čekáme na severu ubývání srážek. Teploty zítra 20 až 24, na jihu Moravy 26, na horách 15.
2: Na konci světa.
0: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lang. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky spít.

Právě dozněl na Country Radio úplně první single Rangers v roce 1968. Nahráli tuhle písničku Colorado. Já říkám Colorado, ať se zpívá Colorado, protože mi jednou jeden známý z Kanady říkal, že tam říkají Colorado. No, tak můžeme říkat Colorado nebo Colorado. Hlavně, že písnička je pěkná a můžeme ji hrát tady u nás na Country Radio. A že už ji hrajeme hodně dlouho, 35 let. A nejen tuhle písničku, ale další a další. Je to asi neuvěřitelné, ale je to tak. Country Radio, to znamená my všichni tady a vy, kteří posloucháte, Country Radio slaví letos 35. narozeniny a stane se tak v srpnu. No a proto, jak můžete číst na našich webových stránkách www.countryradio.cz, proto se řádně vyfešákujeme. Můžete se zapojit do oslav a mimo jiné poslat nám třeba grafický návrh na narozeninové tričko, ale musí tam být motiv těch 35 let. Návrhy posílejte do konce července, tedy máte-li chuť a nápad a možnost, co by se na to tričko dalo dát k výročí 35 let Country Radia. Posílejte na adresu 35@countryradio.cz. Nejlepší se dočkají samozřejmě realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek. Pokud jste nestihli adresu, všechno je na www.countryradio.cz. Teď máme víkend písniček na přání, 11 hodin, no 11 minut, něco si přejme. No hlavně jste si přáli nějakou tu orchestrálku.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Máme víkend písniček na přání, tak si můžete zavolat. Kdo pak se dovolal? Pěkné dopoledne.
2: Dobrý dopoledne, tady Kopecká Marie.
1: Vítejte.
2: Já bych chtěla, prosím vás, písničku Pampelišky. Uh-huh. Bylo by to pro všechny, co tady pracujou. Uh-huh. Nechci říkat, co pracujou, ale já jenom sedím a zkoušela jsem se dovolat. Uh-huh. Takže jsem strašně šťastná, že jsem to zkusila a že mi to vyšlo. A přála bych všem, aby jim to všechno dobře dopadlo, aby se měli všichni dobře a všem posluchačům krásnej den.
1: No, to je úžasné přání. Je vás tam zřejmě více. Tak zdravíme kolegyně a kolegy. Za chvilinku písnička,
2: kterou jste... To jsou příbuzný. Já jsem u sestry a oni pracují a já prostě zkoušela zavolat.
1: Aha, no tak to teda máte rodinu, která krásně rozdělila dělbu práce. Já jsem si myslela, že jste v nějaké třeba dílně, že šijete.
2: Ne. Já jsem u sestry a oni pracují, mám tady hodně neteří a všichni příbuzní. A takže prostě jen tak jsem to zkusila a všichni zkoušela dopoledne.
1: Jako myšky, že jo? Všichni jsou jako myšky.
2: Teď přišli nahoru.
1: Ano.
2: A tak to doufám taky slyší.
1: Tak když jsou jako myšky, tak pustíme Pampelišky, jo?
2: Jo, tak jsem strašně hodný. Děkuji moc krát, naschledanou.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A poslouchá za chvilinku budete tu svou vyvolenou písničku, jako třeba Alena. Milé Country Radio, prosíme o písničku Děláme, co můžem, všem pro radost. Za chvilinku přeju krásný den a prosím o zahrání písničky od Karla Kryla, píseň pro blbouna nejapného se vzkazem Slunce svítí, krávy bučí, volek z kravína čučí, zdraví Bára. Přeju hezký den, milé Country Radio, a prosím o písničku Karla Plíhala Ráda se miluje, ráda jí, jako vzpomínku na kamaráda Honzu, který měl tuto písničku rád. Moc děkuju, Milan z Prahy.

Srdce mi v těle plesá tichým hlasem břehulky, ze skalnatýho plesa nesu pro vás křehulky. Tokám jak tetřev hluchý, s komplexem vzdělance, ač nejsem Jiří Suchý, zpívá.

plbou nejapný, latinským jménem Divus ineptus, pták tělem husa křikem orel, provokoval anglické námořníky na ostrovech do té míry, že byl vyhuben. Se slečnou Didovou ineptovou prošli jsme alejí jabloňovou, když potom kohouti kokrhali, tu byste Didovou určitě

romance, ač nejsem Jiří Suchý, zpívám vám romance a pro vás slečno adidová a zní ta píseň lidová a připadá vám asi snadný a čekat, až vám rozbec padne a mí

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou dovolené prázdniny, silnice plné. Na komunikaci číslo 118, Mšené lázně, okres Litoměřice, došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce, jděte tam se zvýšenou opatrností, pozor, leží tam převrácený přívěs přímo ve vozovce. 118, Mšené lázně, 13, Pertoltice, je to okres Liberec, tam došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce a je tam průje se zvýšenou opatrností.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Radio. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Radia a skupiny Asonance už nyní. Každý má své touhy. Někdo ví, jak si je vyplnit. A tak se vydá na cestu po kolejích, po kamení a hlavně na vlnách Country rádia. My vás potěšíme, my vás roztančíme, my jsme tu pro vás.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
0: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

Klidné, ale i veselé dopoledne s písničkami na přání z Country Rádia vám přejeme. Teď je 11 hodin, 43 minut, to znamená, že ve 12 hodin začne siesta, což je hodinka skvělé muziky, bez přerušování, bez povídání, bez reklam. No a po 13. hodině budou písničky na přání pokračovat, protože máme víkend, první víkend v měsíci a ten je vždycky věnovaný tedy hlavně písničkám na přání. Z dopoledne chybí, nebo no ano, chybí ještě takových 18 minut, takže se vejdou ještě vaše přání. Zdravím celé Super Country Radio a prosím zahrát Javorový list od Zlatého Orla. Děkuju, Míra. Ahoj, nejlepší rádio ve vesmíru, ahoj Country Radio. Zahrajte prosím od Kamaletu písničku Já zas jak dřív, ať Bůčkův krásný hlas přinese radost a pohodu hodným lidem. Všem přeju báječné léto. Alena, jste krásně napsala. Yeah.

na podzim listí žloutne pod klembou javorů. Mlha se krajem táhne od pastvin jezerů.

0: tak...
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: A ještě jeden telefonát si dáme takhle před obědem. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, Country Radio, tady posluchač Mirek.
2: Mirku, co máte na srdci, jaké hudební přání?
3: Tak dáme tady třeba...
2: Ano, co?
3: Dáme cikánskou baladu od Ivo Jahelky, klasiku.
2: Cikánská balada, dobře, pro takové občerstvení před obědem tady je. Díky, že jste zavolal, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
2: Dobrý den, milé Kanté Radio. Přál bych si zahrát Nebeský lístek od Grošáku. Moc děkuju. Milena, za chvilinku.
4: Možná vám teď trochu pokazím náladu.

napadly panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaryl se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padl okročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestihl už zabrzdit s Vlekem Tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk, Gejzovice z brucho prejel gazik.

0: Country počasí.
1: V noci na zítra má být kolem 15 až 11 stupňů a místy přehánky. Zítra je neděle 5. července, má být oblačno až zataženo. Na většině území přehánky anebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Na jihozápadě srážky četnější odpoledne. Večer čekáme na severu ubývání srážek. Teploty zítra 20 až 24, na jihu Moravy 26, na horách kolem 15 a povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Teď je 11.59, čeká nás polední siesta ve společnosti nešvilských rebelů, to si nenechte ujít. No a po 13. hodině to už si vůbec nenechte ujít, budou pokračovat písničky na přání.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
2: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.
0: DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Některé dopravní podniky přes léto mění režim. U klimatizovaných vozidel bude v letních měsících zachováno otevírání dveří na znamení. Pomáhá to udržet příjemnější teplotu uvnitř vozu. Odjezdy ostravských tramvají se už brzy nedozvíte z papírových jízdních řádů, ale pouze z elektronických obrazovek. Dopravní podnik Ostrava jimi do konce roku vybaví všechny tramvajové zastávky ve městě. Teď do světa. Společnost Apple totiž oznámila výrazné zdražení svých výrobků. Celosvětově zdraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Příčinou je nedostatek čipů. Ostatní značky kategorie nejmenších osobních aut opouštějí. Fiat ale začíná prodávat mini auto Topolino. Je ještě o více než metr kratší než model Fiat 500. To byly víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Dnes ve společnosti nešvilských rebelů, jejich přátel a následovníků.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude pravděpodobně ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. No a do letního kina nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Letní kino na nádvoří radnice Brno-Střed znovu otevírá brány. Až do konce prázdnin nabídne téměř 70 filmů Pohodlné zázemí i promítání za každého počasí. Během léta pak nabídne letní kino každý večer jiný snímek. Objeví se i klasiky jako Forrest Gump, Americká krása nebo E.T. Mimozemšťan. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Pěkné odpoledne, to byl Michal Tučný, Slámu v botách nosím a je to písnička z jeho posledního alba Šťastné staré slunce z roku 1994. No a dál už budeme hrát podle vašeho přání. Je první víkend měsíce a to znamená, že první víkend měsíci je vždycky téměř celý váš, protože jsou písničky na přání od samého rána až do hodiny 18. dnes až do hodiny 19. Tak, protože je sobota, písničky na přání jsou dvouhodinové. Takže si můžete přát. Vy, kteří dopoledne jste byli Bůh ví kde a nestihli jste si objednat, tak můžete teď. Mám tady ještě několik objednávek z dopoledne, ale jinak čekám tady na nové objednávky. Na SMS bráně číslo je 720 00 11 11, nebo taky můžeme volat 210 323 333, nebo pište na studio@cumhradio.cz. Zdraví vás Jitka, tady od nás za všechny, přeju pohodové letní odpoledne a už se dívám, kdo píše, co píše. Ahoj, bohužel vlaky netopí, pokud teplota během 3 dnů, zřejmě tady měl být po sobě jdoucích dnů, neklesne, mi píše posluchač. Aha, tak to je reakce na to, že jsem říkala, že minulý týden jsme se pekli ve 40 a ve vlacích některých tedy bylo horko a teď, když se ochladilo, tak člověk aby v některém vlaku dostal pomalu angínu, nebo teď jsem byla v obchodě při sjezdě, tam taky, jak když ty klimatizace zamrzly na, já nevím, -10, to člověk profrčí, pomalu nic nekoupí. No, tak to jste si slyšet nechtěli, chtěli jste slyšet takovou písničku. Jitko, prosím, zahraj Stanici svět od Radima Flendra pro moji manželku Kačenku, pro lepší náladu po dost náročném týdnu a na cestu směr Třepsím zřejmě, protože tam chybí nějaké to písmenko. Zahraju, moc ráda. Dobrý den, Jitko, prosila bych zahrát od Mirka Hofmana Za modrou horou. Děkuju a přeju všem pohodový den, Marie.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A to číslo je tady od toho, abyste si mohli zavolat. Dobrý den, hezkou sobotu.
2: Dobrý den, hezkou sobotu, Jitko, tady Štěpán.
1: A zdravím tě, Štěpáne. Co
2: já mám takovou prosbu. Ano. Mám tady návštěvu naší dcery, která už je tam nahoře v nebíčku. Byla to Šárka a její přítel, nevím, je v podstatě manžel Petr.
1: Ano.
2: A je tady i s vnoučkem Frančeskem, kdybys byla tak moc hodná. A zahrála nám jim teda Můj rodný dům.
1: Můj rodný dům. Já vás všechny zdravím, jestli posloucháte rádio.
2: No, v jednom kuse.
1: Celou rodinu moc zdravím a tady už je tedy hudební pozdrav z Country Rádia. Opatrujte se, Štěpáne.
2: Děkuju ti moc. Mějte se, je tam všichni. Ahoj, ahoj.

Poznali jste? To zpíval osobní strážce Kevin Costner, samozřejmě herec, který měl taky sen, aby měl country kapelu. No a jak jste slyšeli, jeho Modern West, tak si ten sen splnil. No a vy si taky můžete splnit, ne sen, ale přání, písničku, vyberu. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím o zahrání písničky Kousavá deka. Děkujeme všem, hezký den, Monika a Jarda. Tak koukám, že si uděláme takové okénko s banjo bandem Ivana Mládka, protože další žádost je taky. Něco od Mládka píše Zdena, ahoj Country Radio. Prosím, zahrajte nějakou písničku pro moji lásku Vláďu. Něco od Mládka, děkuji Zdena. První písničku tady zpívá Ivan Mládek plus Benjamin Ivana Mládka, tu druhou zpívá Honza Mrázek. Pěkné odpoledne.

0: Country rádiem na cestách.
1: Stala se řada nehod, jeďte opatrně. Devítka z komunikace číslo 9 Dubá, okres Česká Lípa, tam došlo k nehodě. Automobil tvoří překážku na vozovce. 55 Rohatec, okres Hodonín, nehoda, překážka na vozovce, průjezdce zvýšenou opatrností. 13 Bílina, okres Teplice, překážka na vozovce z důvodu nehody. A ještě 6 Lubenec, u obce Lubenec, okres Louny. Tam je neprůjezdná komunikace z důvodu nehody. Srazila se tam 2 osobní vozidla, je tam i požár, který se likviduje. Na místo jedou záchranné složky. Dobře, dojďte, pěkné odpoledne.
2: Country Radio. S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
3: My partu měli

Trigem. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu. Country Rádio. Naladíte i v DAB+. Country Rádio. Country Rádio.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Můžete volat na písničku na přání. Teď je ale obsazeno. Kdo se dovolal? Vítejte. Vítejte, jsme
2: tady
1: v éteru.
2: Jiduško, přeju krásnou sobotu. Taky. A mohla bych prosit od skupiny Náhodná setkání písničku Kovbojská.
1: Kovbojská. To je jeden z talentů, že jo?
2: Country rádia.
1: Kovbojská Náhodná setkání. Tak doufám, že netrefím to rovnou s tím country talentem. No tak když tak si to poslechneme, že? Dobře, tak hezkou sobotu, Maruško, naslyšenou.
2: Taky děkuju, Jiduško. Naschle.
1: A co ještě dáme v této chvíli? Ahoj, milé Country Radio, přála bych si písničku od Ládi Vodičky. Byl to Shane, díky, moc zdraví, Jana z Moravského Berouna, pa. Tak pa, písnička za chvilku, pa, pa.
0: Talent Country Radia, soutěžící číslo 7.
1: Já to věděla, já to...

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, ty šlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: V noci sprchne a teploty budou kolem 15 až 11 stupňů. Zítra je neděle 5. července. Čeká nás velká oblačnost s přeháňkami. Bude oblačno až zataženo, na většině území přeháňka nebo počasný déšť. Dokonce i bouřka se přidá. Na jihozápadě srážky až odpoledne a večer na severu čekáme, že srážky budou ubývat. Teploty zítra 20 až 24, na Moravě 26 a na horách kolem 15.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
3: Do fousu píchnu redko,
2: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Není blíze, mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
5: Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. DAB+, to je i country rádio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens a myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lenk. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Ta zem

Rangers, ta zem je tvá zem a rádio, Country Radio je vaše rádio. Přeju pěkné odpoledne, no to už máme a můžete ho ještě vylepšit písničkou podle vašeho výběru. Máme víkend písniček na přání a to až do 19. hodiny. Zdraví vás Jitka Koutná, budu zvedat vaše telefony. Číslo 210 323 333, budu číst vaše SMSky, vaše maily. SMS brána má číslo 720 00 11 11 anebo pište na studio@countryradio.cz. Vladimír Mišík, jednou. Hezké odpoledne.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Máte-li chuť, volejte, zvedám telefon, Country Radio písničky, Jitka, dobrý den.
2: Ahoj Jitko, tady taxikář Pavel.
1: Ahoj, co to bude, až to bude?
2: Já bych tě poprosil, jestli tam od Eddie Wilda juniora
1: ano.
2: Najdeš Autostrády, hodně stará písnička, ještě CDčka junioři.
1: Autostrády mám pouze od Martina Javůrka.
2: A tak to ne, tak mi tam dej tak jako dřív.
1: Tak jako dřív. Povídej, než to najdu, pro koho to bude?
2: No pro mě a pro manželku, pro Lucku.
1: Tak já už to mám a hraju, ahoj.
2: Ahoj, děkuji.

Je první víkend v měsíci a tak na Country Radio hrajeme tak, jak si objednáváte. Krásný den přeju všem v Country Radio a prosím o nějakou písničku skupiny Karabina. Pro všechny, kteří teď pracují na zahrádce, opatrujte se, krásný den, posluchačka Markéta. Tak vybereme něco za chvilinku. Prosím, milé Country Radio, zahrajte písničku Čekej tiše, kterou miluju a je i pro všechny, kteří mají rádi Evu Olmerovou. Děkuju, zdraví Blanka. Zahrajte prosím písničku Ostrov svatého Tomáše pro všechny, kterým se líbí. Moc děkuju, Petr.

Jo, no tak třeba teď slyšel a vyhodí. Tak Jarine, nepíšeš, co chceš zahrát, takže třeba i pro tebe v Žibe byl křivoklád. Lenka z Hradce Králové totiž píše, prosím, zahrajte pro všechny trampy písničku Křivoklád. Moc děkuju, Lenka.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tak máte-li chuť, můžete zavolat. Zvedám telefon, to bude daleká cizina podle čísla. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Voláte zo Slovenska.
2: Ježíš, Country Radio.
1: Ano, voláte.
2: Ano, voláme, voláme z Country Radio. Ano, zo Slovenska, krásný deň prajem.
1: Zadařilo se, co vybereme, moc vás zdravím.
2: Vybereme nové struny hospodahu Tateru. Byli jsme v Děhylově na Country Fontáně.
1: No, to máme radost.
2: To byla paráda.
1: Já děkujeme.
2: To byla paráda.
1: Paráda, takže to bolo, třeba
2: to,
1: zase
2: to byla neskutečná paráda. Aha, buďte taky krásný, jako jste doteraz.
1: Moc vás zdravíme. A kam? Do Bratislavy nebo kam?
2: Ne, Banská Štiavnica.
1: To je pěkná dálka. Až tam letí nové struny na vaše přání. Zase někdy zavolejte, zase nám můžete pochválit Country Fontánu. Jsme moc rádi, že se vám líbil celý festival. A zase někdy zavolejte.
2: To bylo úžasné.
1: Mějte se hezky a pozdravujte tam u vás. Naschledanou. Ano. Ahoj, milé Country Radio. Prosím, zahrajte písničku Dětské šaty od Petra Kalandry pro přítelkyni a výbornou kamarádku Jíťo. Jíťo, mám tě moc ráda a překvapení pro tebe, už jsem na cestě za tebou, moc se těším. Ahoj, Peťule. Tak snad Jíťa slyšela. Hezký den, milé Country Radio. Prosím o píseň Jindry Šťáhlavského Meteora. Děkujeme, že jste. A je to pro všechny posluchače ta písnička, kteří vás poslouchají a mají rádi. Děkuju, moc zdravím Dana od Krásného dvora. Tak děkujeme za krásné vzkazy. No a teď do Banské Štiavnice jako první písnička nové struny hospoda u Tateru. Hezkou sobotu!

a nevedla ho touha uvidět rodný dům. Chtěl smazat dívčí obraz, ale jak poručíš snům? Snad stokrát prosil pána, ať mu zapomenout dá. A pak jednoho rána věděl, co udělá. Připravil si pak vyštětce, na jednu stěnu chladný

tam na vrcholcích skal. A v celé jsem byl sám, kde mě kdysi maloval. A pak sluneční zář dopadla na oltář. Já přeci nejsem lhář,

Ahoj, Jitko, moc prosíme o melodii z filmu Tenkrát na západě. Děkujeme Jana a Jaruška. Najdu, zahraju, nebo klidně zaspívám, ne, ale to určitě nechcete. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku s úžasnou atmosférou od Boba Dylana s názvem Lily of the West. Poznala jsem ji právě díky vašemu rádiu, tedy Country Radio. Moc děkuju, věrná posluchačka Eva. Tady je na Country Radio.

A co tam máme dál v písničkách na přání, v objednávkách? Milé Kanthe Radio, prosím o zahrání písničky Zlaté údolí od skupiny Pacific pro všechny posluchače Kanthe Radia, co zrovna tráví čas venku jako já. Děkuju Káťa, tak snad jsme se trefili do té správné doby. Pro sobotní odpoledne bychom si mohli dát třeba Texmeny, Dědečkovi hodiny, Všem pro radost. Co říkáte, Jitko? Píše jeden z vás. Co říkám? Já hlavně hraju. Já jsem tady malej pán. Já hraju písničky, které objednávat.

0: Tam do snídaně.
1: To je pohoda.
2: Jo, už běžím.
3: Tak to je country léto.

0: Country počasí.
1: V noci má být kolem 15 až 11 stupňů, přidají se přehánky. Zítra má být oblačno až zataženo, na většině území přehánky, občasný déšť, sem tam bouřka, na jihozápadě srážky až odpoledne a večer na severu by měly srážky ustávat. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 26, na horách kolem 15 a povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
2: Když spustí housle, zaskejím vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: veselý.
1: Jura Pařez, pozdní sběr, konečně veselý blues. Vítejte v další hodně odpoledního vysílání na Country Rádiu, kde budeme hrát hlavně vaše objednávky, vaše písničky na přání. SMS brána 720 00 11 11, tam se dívám hodně často, nebo se dá volat, to za chvilinku, 210 323 333. Taky se dívám do mailové pošty studio@countryradio.cz. Konečně veselý blues zpíval Jura a vy si říkáte, kdy konečně přijde na mou písničku. No dělám, co můžu. Milá Jitko, prosím o zahrání krásné písně Ještě jednou žít, kterou zpívá Petr Pinc. Tak snad se ti podaří objevit, moc děkuju. Tvůj stálý ctitel a obdivovatel tvého hlasu Bob ze Zlína. Písničku najdu, moc ráda zahraju a děkuju za hezký vzkaz. Prosím, milé Country Radio, zahrajte písničku pro potěšení všech. Jmenuje se Zakazuje se, děkuju Ruda. Najdu, zahraju. Pijte vodu pro dědu Járo do jižních Čech, děkujeme od Matýska.
2: Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte...

ještě jednou začít s úsměvem a

tak na vybranou mít. Ten dar chci ještě jednou žít. Ještě jednou začít s úsměvem a ještě jednou žít. Já dal bych svým snům tvar, tak ještě jednou žít. A našel bych, co nenajdem, tak ještě jednou žít.

Dnes vím, koho já bych potkat chtěl, tak ještě jednou žít. Ženu do každého počasí a pro všední den. Já bych to bral, přísahá, tak ještě jednou žít. Tak tohle bych moc chtěl a rád.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Kdo chce, může volat do Kanthe rádia a přát si písničku. Dobrý den.
2: O, ahoj, Jitko, tady Jari z Ládví.
1: No ahoj. Co to bude? Před chvilinkou myslím, že přišla SMSka od tebe.
2: No, já jsem ten tak jako, že mě to zaujalo, ten ta deka, tak jsem jenom takovou filozofickou.
1: Ano, ty jsi autor, no to je důležitý postřeh. Neustále hrajeme, že ta deka kouše, místo, aby jsme ji vyhodili, samozřejmě. Chápu, souhlasím. A ty chceš hrát znova deku?
2: No, chtěl jsem, jestli bych si mohl nechat zahrát pod to Roberta Křesťana, Čím dál tíše dejchá, jestli to tam najdeš.
1: Čím dál tíše dál. Máme, Robert Křesťan, čím dál tíše dejchá. Na tvoje přání. Dobře, tak se opatruj zase někdy. Ahoj.
2: Ty taky, jsi moc milá. Díky, ahoj.
1: Ty taky. Ahoj, milé Kanthe Radio. Prosím, zahrajte píseň od Gledly SV Vítr nad Berounkou. Ta písnička bude pro kamarády na Valentově mlýně. Krásný den. Za chvíli jsem tam. Eman Náprstek s Hnidou. Díky. Milá Jitko, moc vás zdravím do Kanthe Radia a prosím o písničku Dobrý lidi. Chtěla bych ji poslat své tetě a strejdovi do Studence a Aleně a Pepovi na chatu do Nespek. Moc děkuju, Pavlína a Lada nebo Láďa z Kladna. Za chvilinku. Teď je tady pro Jarina písnička Čím dál tíž se

0: Album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.
2: Víkend písniček na přání na Country rádiu.

0: kormila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Ty hrajou, co? Posloucháte Country Radio a hrajou písničky, které objednáváte. Máme víkend písniček na přání. Dobrý den. Zahrajte mi prosím písničku Mirka Hoffmana Blues z Toulavého šoféra. Jako vzpomínku na toulání s mou dcerou po Severní Americe moc děkuju. Květa. Milé Country Radio, zahrajte prosím písničku z filmu Přátelé zeleného údolí pro 3 kovboje a nerozlučné kamarády Martina, Čendu a Hrocha, kteří tráví tento víkend na osadě neznáma. Věříme, že si společně strávené chvíle užijí a zavzpomínají na své mládí. A moc děkujeme Country Radio. Tak já jsem hledala, hledala, hledala, až jsem našla.

Máš nebe bez mraků a mraky zase bez nebe. Stříbrnou vodu řek, zázraky jménem les. Dík křiku sojky poznáš jednou i sebe. Už zítra znát se budeš mnohem líp než dnes. Dík křiku sojky poznáš jednou i sebe. Už zítra znát se budeš mnohem líp než dnes. Kdybys tak náhodou měl pocit, že jsi sám, tou cestou mechovou přijď rychle rovnou k nám. Vždyť fůru přátel máš v zeleném údolí, a tak si jich jen vaš, ať už si kdokoliv. Vždyť fůru přátel máš v zeleném údolí, a tak si jich jen vaš, ať už si kdokoliv. Pro štěstí do kapsy tři sojčí pírka dej si, i špetku jehličí a vždycky trefíš zpět. Kdybys to nevěděl, tak dávno malý nejsi. Vždyť v kůře stromů dá se najít celý svět. Kdybys to nevěděl, tak dávno malý nejsi. Vždyť v kůře stromů dá se najít celý svět. Kdybys tak náhodou měl pocit, že jsi sám, tou cestou mechovou přijď rychle rovnou k nám. Vždyť fůru přátel máš v zeleném údolí, a tak si jich jen vaš, ať už si kdokoliv. Vždyť fůru přátel máš v zeleném údolí, a tak si jich jen vaš, ať už si kdokoliv.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké a nebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne. 15 hodin 51 minut. Doufám, že nikam nespěcháte. Tak která pak písnička nám ukončí tuto hodinu? Dobrý den. Prosím od Karla Kryla číslo na zápěstí a moc děkuju, Vlastislav.
2: Nebylo dotyků, jen ústa, která křičí.

a vůně desinfekce, tak ses narodil. Lehátko z plastiku a ocelových tyčí a vůně desinfekce, tak ses narodil. Hoď tvoje scéna páchne z kože lužen tříslo,

na místo matky hudbu z reproduktoru. Na místo jména dostal jsi na zápěstí číslo, na místo matky hudbu z reproduktoru.

Světlo na zápěstí, budiš tvůj znak a tvoje pýcha, občane. Na lůžku úrazovky vymění ti plínky, za hřiště z roztřískaných karoserií, za štěstí z obrazovky televizní skříňky, za volnost oplískaných periferií. Za štěstí z obrazovky televizní skříňky, za volnost oplískaných periferií. Ale vůně domova, šeť betonových bloků,

štěstí, panoptika manifestací. Co hudba chrámová zní, melodie doků. Co láska panoptika manifestací. Toť domov tvůj, tvá vlast a tvoje štěstí. O čem jsi snil, už zítra nastane. Ty hrdý buď a číslo na zápěstí, budeš tvůj znak a tvoje pícha, občané. Na nebi v kalužích je olejová duha, koryta potoků, v nichž voda neteče, popílek na růžích je černý jako tuha. A není proroku, můj malý člověče. Popílek na růžích je černý jako tuha. A není proroku, můj malý člověče. Máš život v malíčku a nestaráš se o věk. Máš úspěch za víru a neznáš dojetí. Jen chvíli človíčku a bude z tebe člověk. Ušitý na míru pro toto století, jen chvíli človíčku a bude z tebe člověk. Ušitý na míru pro toto století, toť domov tvůj, tvá vlast a tvoje štěstí, o čem jsi snil, už zítra nastane. Ty hrdý buď a číslo na zápěstí, budíš tvůj znak a tvoje pýcha. Občané, budíš tvůj znak a tvoje pícha, občané.

0: Country počasí.
1: No 40 nebude. V noci bude 15 až 11 místy přehánky a zítra přes den 20 až 24, na jihu Moravě 26, na horách kolem 15. Povane mírný severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km/h, jinak zítra velká oblačnost a přehánky.

0: Ahoj kamarádi, tady je zde Nál Řešťál, celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Pozvou vás do dávek.
3: Severní vítr je krutý.
2: Vrátí vás do mládí.
4: U stánku na levnou krásu postávají.
2: Přinesou lásku.
5: Mám vás strašně rád.
2: České písničky na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Rádio.

Pěkné odpoledne. Pokud jste právě teď naladili Country Radio, můžete si přát písničku. Máme víkend písniček na přání. SMS Brána 720 00 11 11. Vy, kteří máte narozeniny, vám přejeme všechno nejlepší. Kteří jste se narodili jako raci 4. července. Dnes má svátek Prokop. Přejeme všechno nejlepší, hezký den. Vaše jméno Prokopové je řeckého původu. Vzniklo buď z řeckého Prokopto, což znamená průkopník, cestu razící, anebo z řeckého Prokopos, a to znamená zase pohotový, připravený k boji. Hezký den všem oslavencům.

Posloucháte písničky na přání. Celý víkend hrajeme podle toho, jak píšete. Ahojitko, prosím tě, zahraj písničku Odpusť od Honzy Nedvěda pro rehabilitační oddělení Havlíčko-Brodské nemocnice. Moc děkuju, Honza Sejkora. Tak zdravíme, Honzo, taky hodně zdraví. Dobrý den, milé Country Radio Ahojitko, prosím, zahraj pro mou milovanou manželku Renču písničku Důchodce od Karla Kryla, aby věděla, že i když někdy zamarodím, tak na duchu neklesám a nepřestávám jí milovat. Děkuju, Ivan.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A teď bychom se měli dozvědět z telefonu, co budeme hrát. Dobrý den, Country Radio.
2: Dobrý den, tady Vladimír.
1: Ano. Prosím, můžete stlumit rádio trochu?
2: Ano.
1: Se tam slyšíme třikrát?
2: Ano.
1: Děkuju.
2: Ano.
1: A co budeme hrát?
2: Můžete zahrát Půl a půl, Hana Malá, Pešáci, jestli je to možný.
1: Samozřejmě najdu. A chcete dodat, pro koho bude písnička?
2: Pro všechny, kterým se to líbí a všichni, kteří poslouchají dneska.
1: Děkuju, Vladimíre, že jste zavolal. Za chvilinku písnička, naslyšenou.
2: A naslyšenou, děkuju moc.

Ahoj, milé Country Radio. Moc by mě potěšil písnička od Raduzy Dívka z hor. Pro všechny, kteří mají Raduzu rádi, moc děkuju, Majka. Krásné odpoledne, milé Country Radio. Ahoj, Jitko, zdravím z Chaloupky. A chtěla bych písničku pro manžela, který likviduje strom spadlý při bouřce. Ještě, že je takhle krásně ve vedrech minulého týdne, by to bylo vražedné, tak prosím o písničku, moc děkuju, Hanka.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country
2: Rádio. Víkend písniček na přání na Country Rádiu.

0: Moravě, u dráhy pod Lískou.
1: Ahoj zlaté Country Radio. Od rána se snažím dovolat na písničky na přání a ne a ne a ne a nejde mi to. Mohla bys prosím zahrát písničku Strom od skupiny Popelky? Ta písnička bude pro tebe, děkuju. Pro všechny, kteří mě znají a taky pro mě, moc děkuju. Jarinek z Braslavy. Za chvilinku písnička. Ahojky, ahoj, tady Jirka přes dívkou Arafat. Prosím o písničku, když náš táta hrál a byl by to pro mou přítelkyni Išku. Od řeky Brunťavky a pro všechny ostatní, co mají rádi a poslouchají Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Hrajeme písničky na vaše přání. Píše Daniel, dobrý den, chtěl bych zahrát písničku, kde se zpívá těch tisíc mil a bylo by to pro Míšu Vavřinu, že s ním rád jezdím v práci a je to skvělý parťák. Tak to by mohla být tisíc mil přímo Valdemar Matuška a KTO za chvilinku. Dobrý den, milé Country Radio. Prosím o písničku Veď mě dál, cesto má. Tady Juraj z východného Slovenska, z Tokajské oblasti, z obce Malá Trna. Pracujem jako vodič v mezinárodní přepravě a cez internet má Country Radio zprevádza po mojich cestách krížom krážom po celé Evropě. No tak to nás těší moc. Šťastnou cestu!

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Pěkné odpoledne, kdo pak je u aparátu, dobrý den. Haló.
2: Ježiš, to je Radio Country.
1: Ne, to je Country Radio, dobrý den.
2: Ježiš, dobrý den.
1: Jakou
2: jsem
1: písničku?
2: Dovolala, ano. Tak já vypnu rádio, abych vás tam neslyšela.
1: Vy jste s tím tak nějak nepočítala, že jo? Tak jako dáme tak písničku moment. Hezkou. Tak kde pak vás mám? Haló? Už jste tady?
2: No, já už jdu mluvit to rádio.
1: No, my čekáme. Jakou mě písničku mám vybrat?
2: Trvá.
1: Dobře. Tak mám vybrat sama nějakou?
2: Prosím?
1: Jakou písničku byste si přála?
2: No, chtěla bych od Pavla Bobka a jmenuje se to buď... Známe se míň než chvíli, anebo pívá to originále Chris Christopherson.
1: Tak já už jsem našla Známe se míň než chvíli pro vaši pohodu písničku pouštím, jo?
2: To tam máte?
1: Znám se míň než chvíli, Pavel
2: tak
1: Bobek.
2: Tak paráda, ježi, jo? Tak
1: tady
2: to
1: je.
2: Děkuju.
1: Naschledanou.

Hrajeme na vaše přání celý víkend. Šumava zdraví Prahu, zase máte prodlouženou. Přišel jsem z brigády, tak bych chtěl nechat zahrát všem, kdo chodí na brigády. Něco pěkného, volbu nechám na vás, moc děkuju Adam. Takže volba na mě, jo? Tak to děkuju za důvěru.

0: Country počasí.
1: Teploty v noci si můžete přát tak maximálně 15 až 11 a taky se přidají přehánky. Zítra je neděle 5. července, čeká nás velká oblačnost s přehánkami. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 26, na horách 15, povane mírný severozápadní vítr, jinak bude oblačno, zataženo.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
3: Se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dar.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne a vítejte, zdravíme všechny Prokopy, kteří mají svátek, všechno nejlepší. No a hlavně hodně zdraví vám všem, kteří máte narozeniny. A vůbec zdravíme vás všechny, kteří cokoliv slavíte z jakéhokoliv důvodu. Jdeme rozdávat písničky na přání, ty se určitě vždycky hodí. Dobrý den, milé Country Rádio. Prosil bych zahrát písničku Kohout od Nedvědů mé nejhodnější přítelkyni, paní Martině Hučkové ze Soběnic. Milá Martinko, přeju ti hodně štěstí, zdraví a lásky k tvým narozeninám. Mám tě moc rád a miluju tě víc, než si dokážeš představit. Tvůj Pepča Švihák Soběnický. Krásná písnička, krásné přání. Martino, krásné narozeniny, hodně zdravíčka, písnička za chvilku. A teď máme před sebou jedno výročí svatby. Milé Country Radio, dnes 4. července slavíme výročí svatby a tak prosím zahrajte mé ženě Evičce píseň Léto s tebou od Jiřího Schellingera. Milá třešničko, před 45 lety jsi zbrala havíře z Jeremenka a vůbec si netušila, co tě s ním čeká. Moc děkuju za to, že jsi se mnou zůstala a že se staráš o rodinu, o děti, o vnoučata. Jsi nejlepší, nejhezčí a nejhodnější, tvůj Vláďa. A my vám blahopřejeme moc.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zvedáme telefon a vítáme se s dalším posluchačem. Dobrý den.
2: Moraváci, zdraví Pražáci.
1: Olin. Ahoj, Olinko.
2: Ano.
1: Tak Olinko, já jsem ráda, že jsi se dovolal, protože ti chci ti říct tajnou cifru. Met je doma. A děkuju.
2: Našla jsi to, jo?
1: A co budeme hrát? Moc děkuju.
2: Kalifornie, tak ahoj, klasicky. Probavení od Zlatého Orla.
1: Dobře.
2: Momentálně se nacházím na 15. ročníku soutěžního festivalu, který pořádá Westernový klub Sudo nad Odrou. 20 skupin od včerejška do dneška do půlnoci bude hrát. Je to nádherné tady. Počasí vyšlo.
1: A je to pro ně, ano?
2: Je to pro organizátora Liduška Tošovská popředí jako šéfka plus dalších 20-50 lidí, kteří se motají kolem.
1: Dobře,
2: je to plné
1: tak vás
2: tady,
1: zdravíme, hezké počasí, užijte si to. Ahoj Olinku, zase někdy příště, jo? Ještě jednou děkuju.
2: Ano, děkuju taky, moc krát děkuju. Ahoj, ahoj.
1: Dobrý den, milá Jitko, zahrajte prosím pro mého milovaného muže Štěpánka a Sonanci McPherson. K dnešním narozeninám moc děkuju, Eva z Haloubkova. Tak taky moc zdravím, hlavně hodně zdravíčka, hezkou oslavu. Milé víkendové písničky na přání. Chtěla bych zahrát svému manželovi dodatečně k narozeninám a taky k svátku písničku Brhlíka Sojka a přeju hodně zdraví a hodně spokojenosti do dalších let. Manželka Hana.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Ahoj, super Country Rádio. Prosil bych zahrát písničku Buď můj anděl strážnej pro svou manželku Miki za to, co pro mě všechno dělá. Díky moc a mějte se moc hezky, váš věrný posluchač Honza Litvínov. Ahoj, Jitko, moc prosím o píseň Bůh mi seslal krásný ráno od pana Vyčítala. Moc děkuju, stála posluchačka Marie s manželem Jardou z Nového Boru. Moc zdravím.
2: Jen šedej ocas kocouří se ke mně má zdrovočí.

fajků se jako par lehce za ním chladem chvěl. Jo, pocítil zas bolest, co přepíjel jsem s nějakou krabem. Která dává to, co nemá, pak vypaří úsvit, tak jak dým.

první cíko do bolavých úst. A zas ta bolest kurevská mi začal jak kaktus srdcem růst. Tak rozeval jsem okno a svět bacil do mě jak barevnej míč. A já měl ho plnou náruč a nějak cítil, že mám všechno.

půjdu dál. Cítím mocnou sílu Boží. Mír jež mojí duši dál. Tak opustil jsem doupě, tak z města a můj úškod už se smál. Travou cesta, necesta a smutek odojet ránem, tak jak cár.

z konců města zvoní. Já udýchal tvůj odchod, popřál štěstí a měl v duši opět mě.

Pěkné odpoledne, pokračujeme v písničkách na přání. Na řadě je báječná ženská, která bude mít dva adresáty. Zdravím do Kanthe Rádia, taky posluchače, a prosím báječnou ženskou pro Járu Sedláčka k pohodovému dni. Zdraví babča. Milé Kanthe Rádio, zahrajte nám naši svatební písničku báječnou ženskou, a sice pro mého manžela Františka se vzkazem miluji tě, Verunka. Blahopřejeme moc. Dobrý den. Zahrajte prosím Kačence k narozeninám písničku Všechno nejlepší. Moc děkujeme, Hana a Karel. A táž písnička bude taky dárek ještě pro někoho z vás. Ahoj.

naše krásné country rádio. Zahrajte písničku Tak všechno nejlepší od Nedvědu. Chceme ji poslat našemu dědovi Jirkovi k 75. narozeninám a babičce Marušce k 70. narozeninám. Všechno nejlepší přeje celá rodina a přátelé. Přejeme od srdíčka jenom to nejlepší. Spoustu radosti, spoustu štěstí. Máme vás moc rádi, děti a vnoučátka Berun. Tak máváme na oslavu hlavně hodně zdravíčka. Ahoj, Country Radio, tady Kája. Dnes slavím 12. narozeniny, tak mi prosím zahrajte, jestli by to šlo, písničku Take Me Home, Country Roads. Můj táta ji totiž umí na saxofon, tak jsem si ji zamilovala, moc vám děkuju a my přejeme krásné.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A na lince už někoho mám. Dobrý den.
2: Dobrý den, písničku. Chtěla bych...
1: Jak? Tak, kdo pak se dovolal?
2: Kristýna.
1: Kristýnko, vítej. Jakou jsi vybrala písničku? Mi řekni.
2: Královna Kristýna.
1: A bude pro někoho?
2: Pro všechny Kristýny.
1: Pro všechny Kristýny. Prosím tě, královna Kristýna, my tady ten náš počítač mi tady zatajuje. Víš, kdo to zpívá, nebo nevíš?
2: Nevím.
1: Nemáme královnu Kristýnu. Prosím tě, králu je momentálně někde jinde, jsem v nějakém jiném rádiu. Královna Kristýna, nechce mi to tady vyplivnout. Měla bys si zájem o jinou písničku?
2: O jinou.
1: Aha, tam je přítel na telefonu, tam je rádce. A možná ta písnička jmenuje jinak, ale královna Kristýna přímo mi počítač nedává. Tak co, Kristýnko, dáme jinou? Tak se poraďte.
2: Tak nějakou pěknou od Pavla Bobka.
1: A to bude taky pro tebe, jo?
2: Ano.
1: Dobře, tak dáme třeba Pavla Bobka, Permanentní flám. Tak já vás tam zdravím, děvčata. Naslyšenou. Ahoj.

A je tady další přání a písnička k narozeninám. Milé Country Radio, k narozeninám bychom chtěli popřát Jirkovi a Marušce jen a jen spokojenost a zdraví a spoustu radosti. Rodina, děti a vnoučátka a kamarádi z Berouna. Hezké narozeniny!

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už ne.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Milé Country Radio, prosíme písničku pro maminku k narozeninám. Vše nejlepší přeji děti a děda a Jarda a písnička by měla být od Marty Kobišové a my taky přidáváme přání všeho nejlepšího, hlavně zdraví. A

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: O počasí vás neuštím jenom k té písnice. Doufám, že Kristýnko, že si poslouchala. Díky posluchačům Country Rádia jsme to dali dohromady. Byla to samozřejmě Noc královny Kristýny od Hobous, tak doufám, že ti písnička udělala radost. A já děkuju vám všem, kteří jste přispěli s troškou do mlejna a napsali jste Hobous, Noc královny Kristýny. Děkuju moc, no a jak bude zítra? Oblačno, zataženo, na většině území přehánky, občasný déšť, bouřky. Večer čekáme na severu ubývání srážek. Teploty 20 až 24, na Moravě 26, na horách 15, Avane povane mírný, severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, takže zítra v neděli 5. července velká oblačnost s přeháňkami. Teď je 17.59, po 18. hodině začíná další hodina písniček na přání.
0: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif ušlíně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Country.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, hraje vám Country Rádio. Před chvilkou začala druhá hodina písniček na přání. Je to tak každou sobotu. Máme písničky dvouhodinové, začínají v 17 hodin, končí v 19 hodin. Zdraví vás Jitka. No a kdo pak zdraví nás a jakou písničku si přeje? Dobrý den, milé Country Rádio. Nemůžu se dovolat, tak prosím o písničku Volací znak naděje, kterou věnuju tobě, děkuju všem posluchačům Country Rádia, zdravotníkům a taky sobě, mám totiž 3 dny volna, tak si budu plně užívat s mým nejoblíbenějším Country Rádiem. Krásné vysílání a všem posluchačům nerušený poslech přeje tramvajka Věra. Děkujeme, Věru, zdravíme, užij si volno. Ahoj, Jitko, prosím o písničku Ať tě country pohladí od Mirka Hofmana, moc děkuju, přeju hezký den. Dobrý den, zahrajte prosím Rozptylovou loučku pro mého miláčka Radka, který báječně řídí na našem výletě do jižních Čech. Moc děkuju, Markéta. Dobře dojďte a krásný výlet.

0: Krotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou,

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tady je Country Radio Písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Vítejte.
2: Ahoj Jitko, tady je Iva z Arbesáku.
1: Ahoj, co to bude?
2: Já bych prosila měsíční údolí pro všechny, kdo ho mají rádi. Mm-hmm. A zvlášť pro mě, protože mě včera vydloubili levý očíčko.
1: Prosím, to zní ale jako hrozné drama.
2: Dali mi tam umělou čočku.
1: A dobrý, všechno v pořádku?
2: No zatím mi to kouká a v pátek jdu na druhý očíčko.
1: Je,
2: to nebolelo to, no. Akorát druhý den to trochu řezalo.
1: Tak díky, že jsi se podělila, pokud by to náhodou někoho čekalo. Tak
2: no, dá
1: máš,
2: se to přežít.
1: Třeba máš vyhlídky, že budeš třeba vidět lépe? Asi jo?
2: No.
1: Tak moc ti to přejeme, protože uši máš dobré, tak ještě, aby se ty oči zlepšily, jo?
2: Myšlenky mi taky fungují, akorát no jejda. To paměti je to horší.
1: Tak hlavně hodně zdraví, písnička je tady. Já ji zahraju
2: no,
1: hned.
2: A všechny pozdravuju.
1: Dobře, hezký večer, ahoj.

Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: hity na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, hraje vám Country Rádio, posloucháte písničky na přání, běží nám druhá hodina. Druhá hodina písniček na přání, tak jako je každou sobotu, jsou písničky na přání dvouhodinové. Nejlépe je objednávat v předstihu přes webové stránky www.countryradio.cz anebo potom přes mail studio@countryradio.cz. Když už to opravdu hoří a je den, když slavíte a chcete ještě, zdal by se písnička vešla, zkuste SMS bránu, číslo je 720 00 11 11. Dobrý den v Country Rádiu, prosím o písničku Starej brouk od skupiny Volupsie. Všem pro hezký den a děkuju za splněné přání Jíra nebo Jíře. Tak, prosím milé Country Rádiu, zahrajte písničku Splacenej dluh pro mou dceru, která je po operaci, a pro vnučku, která jí k tomu tančí, háže copem. Moc děkuju, babočka. Tak hlavně hodně zdravíčka, zdravíme, písnička za chvilku. Krásný den, Jitko, milé Country Rádio, prosím o písničku Michala Tučného s Pavlínou Jíšovou, Sundej z hodin závaží. Pro všechny, který musel taky někdo odejít, moc děkuju. Vlasta, Soběšovice.

sedmý den. Když jsem si vjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu. Já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýmata. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu. Byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

Tolik dnešní písničky na přání na Country Rádiu. Pokračovat budeme zítra, ale ne hodinou 17, ale hodinou 8, protože máme víkend písniček na přání, takže zítra od 8 zase můžete volat, ladit, objednávat na SMS bráně 720 00 11 11. No a jaké k tomu zítra budeme mít počasí? Zítra je neděle 5. července, čeká nás velká oblačnost s přeháňkami, předtím ještě noc s teplotami kolem 15 až 11 stupni, místy taky s přeháňkami. Zítra má být tedy oblačno a zataženo, na většině území přeháňky, ojedněle i bouřky. Na jihozápadě srážky četnější odpoledne a večer na severu čekáme ubývání srážek. Teploty zítra 20 až 24, na jihu Moravy 26, na horách 15 a povane mírný severozápadní vítr. Loučí se Jitka, díky za celodenní pozornost, opatrujte se, mějte se hezky. Hezký večer, ahoj.

slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

Nemrzí mě, když houby najdu. Pojehličí, pomechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

houby, houby, houby, já strašně rád. Příčinou mé zhouby budou jedenkrát. Vedla, což je vzláštní, stala se vášní. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu,

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řvu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každej stromeček, zmáčknu každej kopeček, v domnění, že je to hříbeček.

a sebou váš. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já u houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že vedlu jedlou snědla.

na večer den zhasne a slunce prchne spát. Je v lese všechno krásné a kouzel akorát. Pod korunami stromů se usazuje klid. Sem totiž chodím domů, mám prostě lesní byt. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřín se mi klaní, tam zase lákáme. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

pravý svět. Chvíli je tu více báta, však louky samý květ. A všechno se tu směje, jen z dálky štěká pes. A každému se přeje, no zkrátka prý má les. Sem chodím s deskou laní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase láká mech. A šišky do mých dlaní snad nechtějí padat dnes. Jen smutek se mne straní, tohle je prý.

nebude chtít jít zpět. Pod korunami stromů se usazuje klid.

volaní a tají se mi dech. Tu modřím se mi klaní, tam zase láká mech. Až ještě do mých dlaní snad nechtějí padat dnes jen smutek

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na 11. ročník Folk Country Festivalku, který proběhne v sobotu 18. července. Začínáme v 16 hodin v Přírodním divadle na Vartě v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystoupí skupiny Monogram, Chvíle, Na pohodu a Silmaril. Zveme vás také na Country sešlost ve Vysoké Peci v sobotu 18. července od 19 hodin a 19 minut. Westernové městečko Vysoká Pec u Nejtku v Karlovarském kraji se na vás těší. Je to už 32. ročník. Vystoupí 4R Petr nebo Pavel a Stevens. A myslí se tam i na ty nejmenší. Je připravený dětský program. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. Amfolk Fest, malý festival na konci světa, se chystá na 24. a 25. července. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, Za koncem, For Folk, Gabriela Podjezd a jako host Jaroslav Samson Lenk. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Sobotní potlach.

Alcazar, Lone Star, údolí oddechu, El Paso, zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty. No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

sedla a že prej se její typ řekla, já dřevaře na dálku poznám. Takovej býval můj muž, jako ty kafe míchal si palcem a o jazyk brousil nůž. Můj milej byl ze severu dřevař, měl pevnej hlas i krok. Když vousy mu přerostly přes tvář, tak je vokousal a spokojil.

jsem mu moc ráda. Byl při chuti, všechno jí zmoh. Když jsem do sena nalila whisky, tak ho sežral klidně z toho.

Řeka hučí, kačák hučí jak Mississippi, Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst,
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil,

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Danem.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

Můj strejček Jack, když narodil se, to bylo slávy. Pan starosta gratuloval, bučeli krávy. Táta z něj chtěl každým coulem námořníka mít.

že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těhlech

druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil

a střeti. Komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v té budoucí době, až zas narodím se, řeknu jenom.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Táboráky, voda, kytara, sport. 7. července se vydáme s trampskou písničkou za všemi radostmi léta.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Fidel by z nás měl radost.

vedru na trh, někdo mi ho ze zadu natrh, natrhl mi ho asi hřebíkem, já přitom vlekl pytlik s mlíkem, je to se sakramenský, v čem budu prohánět, karamba senior.

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: se moc nehodí.
1: A teď, kamarádi, zahrajte tu mojí. A nebo nějakou jinou. Trampská sobota na kanále.

když se pod kořeny stromů proplítá, má k moři blíž. Když zahouká půlnoční expres, oheň sepne ruce k nebesům,

Byla holka jak kytka a štíhla jako nitka, řekno tuhle musím mít. Hnal se po její blůze, to však zmýlil se tůze, pode všech pak byl by Ánie. Ty s děvče celé osvědčí,

stek. Až tu jeden hoch čilí, řekl pánové Vili, je jistě jeho tatínek. Ten kluk je celé osa,

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na kanále.

To bylo pořád, kam tak spěcháš, trempe kamaráde, já přijdu za tebou, přijď jen na malou chvíli, poplujem spolu a jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím Country Radio, tam je potlach každou sobotu. Country Radio.

víš, že nejlíp v listí psychika se čistí, ale zapomínáme, kde jsou naše kořeny, kde táta chodil bosky, co zbylo z nás,

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

naložím jen věci nezbytný. Židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý, modrý křeslo nefukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout auto balzám vzít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motorové.

tyhle dlouhý sobotní večery já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouzem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

je znát. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

první epocha já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám v řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát.

0: Žili, návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až u

si vaš plích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

jednou narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečnej chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jména, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: rád bych nyní, světé duše, kdybyste nám dovolili, abychom zpříjemnili besídku přítomným zástupcům blízkých vesnic, kteří nám tak obětavě dodávají řepu a jiné důležité živiny. Tím, čím je pro školu besídka, tím jsou pro ně dožínky. A my jsme hrdí na to, že náš bývalý absolvent Ivan Žáhora se podobných dožínek zúčastnil a zaslal nám o nich zprávu. Z úst pana ředitele pak ta zpráva bude znít obzvláště pikantně. Nechcete obrat se stránky, pane ředitele?
1: Není třeba, jsou jen dvě kolik. Těžký jsme. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezy. Leč poslední dobou výnos hektaru začíná povážlivě klesat, sklizeň obilnin se podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefí. Tyto okolnosti nás vedly k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoázního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za pět let, až nastřádáme úrod. Letos tedy nastal kýžený pátý rok, když přípravy naznačily, že oslavy budou mohutnější než kdy jindy. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. Předvečer slavnosti zapnul předseda místní rozhlas a živá vysílačka, posluha Jóna, se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při němž bude poprvé v dějinách obce použito místo belíků, stříkačky s překvapujícím účinkem. Druhého dne se vesnice probudila do zářivého rána. V domově důchodců se vzpomínalo na společné besedě s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se výminkáři seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v restauraci u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který nedávno přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrod. Při besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu byla pak udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Ciprián předvedl například jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře náhodou zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a ne 6 000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z níž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který představoval polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte, hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno 3 slepic bylo celé vybito a snědeno i z peří. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největšího do první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hrad. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. V 17.15 vypadla konečně pětiletému Jiřímu Pankůčkovi sirčička s rukou. Radnice chytla. Výborně, volal velitel, hoří a hvízd na prsty. Z blízkých i vzdálených úklidů se vyřítili hasiči, odklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line září. Při šesté svodce předseda znervózní. Snad byste mohli začít hasit. Tenhle plamínek, zasmál se velitel, to uhasím slinou. Zase se čekalo. Plameny zachvátily druhé patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Babělci, už klíbil se velitel, nevěřím mým hochům. A zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak připomínal výbuch sopky. I kulturní dům za vsí se začal podobat pochodní. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, protože s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem městu. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází. Že už mě nechceš, říkej prostě bez frází. Slintat o lásce, to je úděl velkých tlám.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.